got shall get. Them that's not shall lose.

I don't tap

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: To the music.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Hnutí ANO by v případě voleb získalo 34%, což je beze změny. Opoziční STAN posílil na 15% a přeskočil ODS z 12%. Vládní motoristé by nepřekonali 5% hranici pro vstup do sněmovny. Sucho v Česku se nadále prohlubuje, s většinou vodních toků dosahujících historických minim. Vodní hladiny ve studnách také klesají a situace se podle předpovědí nezlepší v nejbližších dnech. Tento hydrologický stav vyžaduje výraznou pozornost a opatření na úrovni 2024. Ministerstvo spravedlnosti, vedené Jeronýmem Tejcem, zaznamenalo prudký nárůst stížností na možné chyby ve znaleckých posudcích. Od výzvy veřejnosti z počátku června obdrželi o 75% více podnětů. Tento náhlý zájem ukazuje na rostoucí znepokojení týkající se kvality a pravdivosti těchto dokumentů. Poslanec ANO Marek Novák čelí nepříjemné situaci, když hacker pronikl na jeho facebookový profil a zveřejnil falešné parte s nesprávným datem úmrtí. Zpráva obsahovala informaci, že pohřeb se uskuteční 14. srpna ve Zlíně. Novák, který se teď nachází na cestě do zahraničí, je rozhořčený a nemůže příspěvek odstranit. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Hnutí ANO by v případě voleb získalo 34%, což je beze změny. Opoziční STAN posílil na 15% a přeskočil ODS z 12%. Vládní motoristé by nepřekonali 5% hranici pro vstup do sněmovny. Sucho v Česku se nadále prohlubuje, s většinou vodních toků dosahujících historických minim. Vodní hladiny ve studnách také klesají a situace se podle předpovědí nezlepší v nejbližších dnech. Tento hydrologický stav vyžaduje výraznou pozornost a opatření na úrovni 2024. Ministerstvo spravedlnosti, vedené Jeronýmem Tejcem, zaznamenalo prudký nárůst stížností na možné chyby ve znaleckých posudcích. Od výzvy veřejnosti z počátku června obdrželi o 75% více podnětů. Tento náhlý zájem ukazuje na rostoucí znepokojení týkající se kvality a pravdivosti těchto dokumentů. Poslanec ANO Marek Novák čelí nepříjemné situaci, když hacker pronikl na jeho facebookový profil a zveřejnil falešné parte s nesprávným datem úmrtí. Zpráva obsahovala informaci, že pohřeb se uskuteční 14. srpna ve Zlíně. Novák, který se teď nachází na cestě do zahraničí, je rozhořčený a nemůže příspěvek odstranit. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B. Rela.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 126. Dnešek bude speciální a téměř celý jenom o technu a já to nebudu dneska ani moc komentovat. Takže popřeju příjemný poslech a jdem na to.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

trade.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax.

0: My song.
1: Relax.
2: On radio.

Relax číslo 126 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Hnutí ANO by v případě voleb získalo 34%, což je beze změny. Opoziční STAN posílil na 15% a přeskočil ODS z 12%. Vládní motoristé by nepřekonali 5% hranici pro vstup do sněmovny. Sucho v Česku se nadále prohlubuje, s většinou vodních toků dosahujících historických minim. Vodní hladiny ve studnách také klesají a situace se podle předpovědí nezlepší v nejbližších dnech. Tento hydrologický stav vyžaduje výraznou pozornost a opatření na úrovni 2024. Ministerstvo spravedlnosti, vedené Jeronýmem Tejcem, zaznamenalo prudký nárůst stížností na možné chyby ve znaleckých posudcích. Od výzvy veřejnosti z počátku června obdrželi o 75% více podnětů. Tento náhlý zájem ukazuje na rostoucí znepokojení týkající se kvality a pravdivosti těchto dokumentů. Poslanec ANO Marek Novák čelí nepříjemné situaci, když hacker pronikl na jeho facebookový profil a zveřejnil falešné parte s nesprávným datem úmrtí. Zpráva obsahovala informaci, že pohřeb se uskuteční 14. srpna ve Zlíně. Novák, který se teď nachází na cestě do zahraničí, je rozhořčený a nemůže příspěvek odstranit. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Neboj se uvolnit. Na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Radio B.

0: Reklama
1: na Rádiu B.
2: Pozor, pozor! Rádio B slaví 6. narozeniny a nečekejte dorty,

úsmiev od ucha k uchu. Ha, ha! O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Jason Sudeikis se vrací jako Ted Lasso. Tentokrát přebírá ženský fotbalový tým druhé divize, známý jako Lady Greyhounds. Trailer k nové sérii oblíbeného seriálu od Apple TV slibuje známý humor a dojemné momenty, které fanoušky ohromily již v předchozích sezónách. Druhá epizoda s názvem Curiouser and Curiouser bude mít premiéru ve středu 12. srpna. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Koulař Tomáš Staněk se musel vyrovnat s bolestivým 9. místem na evropském šampionátu, ale nestrácí odhodlání. S velkou vervou se připravuje na další výzvy, včetně olympijských her v Los Angeles roku 2028. Navíc zůstane v Birminghamu fandit českým kolegům až do soboty. Kristýna Horská po 18 letech plavecké kariéry končí a začíná novou etapu života. I když plavání není vždy růžové, Horská říká, že jí dalo důležitou průpravu pro život. Tuto průpravu chce teď předávat dál, zůstat u bazénu a inspirovat další generace. Fotbalisté Sparty se po nešťastném výkonu v Boleslavi rychle vzpamatovávají, aby se připravili na náročný duel v Lyonu ve třetím předkole Ligy mistrů. Brian Priske, trenér Sparty, doufá, že rozložení sil jeho týmu je na odveta optimální, aby zopakoval vítězství 2-1 z Letné. Vítěz tohoto střetnutí míří do boju o Fenerbahce Istanbul nebo Sturm Štýrský Hradec, zatímco poražený bude pokračovat v základní fázi Evropské ligy. Pokud jste fanoušci plavání a máte rádi soutěže, máte nyní skvělou příležitost zapojit se a vyhrát ceny od Českého svazu plaveckých sportů. Soutěž se koná během mistrovství Evropy, které začíná 11. srpna a čeká na vás šance stát se čerstvým šampionem. Tak neváhejte a zaplavte si pro výhru. Voda je studená, ale ceny jsou horké. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Bčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

Hit paráda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, z oblasti online světa máme pro vás jednu kuriózní zprávu. Mladá žena z Japonska byla zatčena poté, co během méně než jednoho roku vytvořila přes 2100 falešných objednávek na internetovém obchodě s mangou, které pak odmítla přijmout. Tato neobvyklá situace upozorňuje na problémy s podvody v e-commerce. Mějte se krásně, zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Hnutí ANO by v případě voleb získalo 34%, což je beze změny. Opoziční STAN posílil na 15% a přeskočil ODS z 12%. Vládní motoristé by nepřekonali 5% hranici pro vstup do sněmovny. Sucho v Česku se nadále prohlubuje, s většinou vodních toků dosahujících historických minim. Vodní hladiny ve studnách také klesají a situace se podle předpovědí nezlepší v nejbližších dnech. Tento hydrologický stav vyžaduje výraznou pozornost a opatření na úrovni 2024. Ministerstvo spravedlnosti, vedené Jeronýmem Tejcem, zaznamenalo prudký nárůst stížností na možné chyby ve znaleckých posudcích. Od výzvy veřejnosti z počátku června obdrželi o 75% více podnětů. Tento náhlý zájem ukazuje na rostoucí znepokojení týkající se kvality a pravdivosti těchto dokumentů. Poslanec ANO Marek Novák čelí nepříjemné situaci, když hacker pronikl na jeho facebookový profil a zveřejnil falešné parte s nesprávným datem úmrtí. Zpráva obsahovala informaci, že pohřeb se uskuteční 14. srpna ve Zlíně. Novák, který se teď nachází na cestě do zahraničí, je rozhořčený a nemůže příspěvek odstranit. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. Ha, ha! O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Chuck Timely and the Hourglass je novým hudebním počinem skladatele Tuckera

Sebestre. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Koulař Tomáš Staněk se musel vyrovnat s bolestivým 9. místem na evropském šampionátu, ale nestrácí odhodlání. S velkou vervou se připravuje na další výzvy, včetně olympijských her v Los Angeles roku 2028. Navíc zůstane v Birminghamu fandit českým kolegům až do soboty. Kristýna Horská po 18 letech plavecké kariéry končí a začíná novou etapu života. I když plavání není vždy růžové, Horská říká, že jí dalo důležitou průpravu pro život. Tuto průpravu chce teď předávat dál, zůstat u bazénu a inspirovat další generace. Fotbalisté Sparty se po nešťastném výkonu v Boleslavi rychle vzpamatovávají, aby se připravili na náročný duel v Lyonu ve třetím předkole Ligy mistrů. Brian Priske, trenér Sparty, doufá, že rozložení sil jeho týmu je na odveta optimální, aby zopakoval vítězství 2-1 z Letné. Vítěz tohoto střetnutí míří do boju o Fenerbahce Istanbul nebo Sturm Štýrský Hradec, zatímco poražený bude pokračovat v základní fázi Evropské ligy. Pokud jste fanoušci plavání a máte rádi soutěže, máte nyní skvělou příležitost zapojit se a vyhrát ceny od Českého svazu plaveckých sportů. Soutěž se koná během mistrovství Evropy, které začíná 11. srpna a čeká na vás šance stát se čerstvým šampionem. Tak neváhejte a zaplavte si pro výhru. Voda je studená, ale ceny jsou horké. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
5: Pro díky v rytmu tvého srdce.

Znáte Jamiroquai? Asi jo. Je takový známý umělec a určitě udělal super Flag Space Cowboy. A my si teďka dáme Club Mix, takovou Jamiroquaiskou klasiku.

0: Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.
1: Exkluzivní. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluziv.
2: Neboj se uvolnit na rádiu.

0: Je pravé poledne na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Při poklesu hladiny Orlíku o další 3,5 metru se zastaví její vyprazdňování a Slapská přehrada převezme zajištění minimálního odtoku z Vltavské kaskády ze zásobního prostoru. Taková situace se může podle odborníků vyskytnout jednou za 50 let. Povodí Vltavy tak připravuje opatření pro případ, že by ke snížení hladiny došlo již letos, v roce 2024. Počasí v Česku slibuje pro tento týden slunečné a suché dny s velkými teplotními rozdíly. Rána budou chladná s teplotami místy pod 10 stupňů Celsia, zatímco odpoledne čekejte letní až tropické hodnoty. Takové změny teplot mohou ovlivnit zdraví lidí a vyžadují vhodné oblečení a přizpůsobení dennímu režimu. Sociální demokracie se v Brně snaží opět získat zastoupení v městském zastupitelstvu, přestože v minulém volebním období ztratila všechny 3 zastupitele. Do říjnových komunálních voleb vstupuje s kandidátní listinou obsahující 55 méně známých kandidátů, v čele s kohoutovickým zastupitelem Zdeňkem Slavíkem. Strana doufá, že noví kandidáti jim pomohou získat zpět pozici v místní politice. Europoslanec a místopředseda strany Stačilo. Ondřej Dostál navazuje intenzivní vztahy s Čínou. Od začátku 2024 se v Evropě setkal s jejími představiteli 9krát. Jeho obdiv ke komunistické velmoci navzdory uvěznění českého občana kvůli podezření ze špionáže je zřejmý. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Dámy a pánové.

Krásný čtvrteční večer, přátelé, zdravím vás ze studia Rádia Bčko. Já jsem Cvrkoslav Zelený a právě začíná Vintage Sea číslo 169. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale znáte to, já mám takovou prázdninovou náladičku. Zároveň jsem byl na dovče, takže si asi o všem budeme moc pohovořit a tak dále a tak dále. Koukal jsem, že poslední díl, co jsme vysílali, byl o mistrovství světa v hokeji, kdy jsem odsaď utíkal, abych ho stihnul. A pak jsme stejně dostali na prdel, takže to vlastně nemělo ani cenu tam letět. Přátelé, běžte se pohodlně postavit, nalijte si něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka od 8 do 9 právě začíná. Takže pojďme společně na to. Odpálili jsme to skladbou Big Fun a já se rovnou vrhnu na skladbu It Just Won't Do od Tima Deluxe. Za mě velice skvělá věc, známý. A víte co, já vám nebudu říkat, odkud ji znám. Pojďme si ji společně přehrát a potom ji proberem. Takže Vintage 169 právě začíná. Cvrko Brko připraven a vy se připravte taky, co vám k tomu budu říkat. Tak pojďme na to, startujeme.

A my máme za sebou druhou skladbu dnešního dílu It Just Won't Do, přátelé. Odkud ti uznáme? Já jsem vám slíbil, že vám to nastíním, je to od Afrika Islema. Jestli se nepletu, taky Carl Cox to často hrával. A já to mám v hlavě z takových těch dětských setíků, který jsem poslouchal v základkovém věku. Jaj, spousta nostalgie. Takže It Just Won't Do. No a co nás dneska čeká? Jak jsem nastínil na začátku, tak bychom si mohli probrat, jak dlouho jsme se neslyšeli, kde jsem všude byl a tak dále a tak dále. Zároveň nás příští týden čekají rádiový narosky, což si myslím, že by taky stálo za to probrat. No a potom třeba nějaká zahrada, kam mířím přímo odsaď, abych zalil v těchto tropických vedrech. Uvidíme, kolik toho stihnu, jak moc se rozkecám. Přece jenom je to nějakých 7-8 vstupů a už máme skoro dva za sebou. Takže pojďme rovnou dál, další skladba Space Cowboy a David Morales. Tak jdeme na to.

0: Sorci, právě ladíte Vintážek s Srkoslávkem.
1: Tak a my se vracíme k mluvenému slovu. Třetí pecka za náma. A asi se můžeme rovnou vrhnout na ty výlety. Vlastně jsme se naposled slyšeli začátkem června, jestli se nepletu. Já jsem potom celý červen byl pryč a to byl právě ten můj výlet do Thajska, o kterém by asi stálo za to zhrnout pár informací. Takže byl to výlet vlastně jako v loni, představte si to se vší parádou, co jsem mohl mít. Letěl jsem rovnou z Evropy do Bangkoku, snažil jsem se vyhnout se všem Katarům a Emirátům a já nevím čemu všemu, kde jsou ty Tatrmani s utěrkama na hlavě a kde vám hrozí nějaký bombový útok a nějaký drony na letišti a všechny takový ty kraviny. Takže tomu jsem se všemu krásně vyhnul. Následně jsem si dal den v Bangkoku, abych se tak nějak rozkoukal. Už tam to stálo za to, můžu říct. Ale co bylo potom lepší, že jsem se z Bangkoku odebral na letiště do Trátu. Tam to trvalo asi hodinku letu. A tam bylo takový letiště velký jak benzínová pumpa. Mělo to jeden terminál, mělo to slaměnou střechu a bylo to až takový komický. Ale co byl maličko průser, že jsem do Thajska letěl až v období dešťů, takže tam nebyli turisti a zároveň spoustu těch věcí, které pro ty turisty byly zajištěné nebo nějakým způsobem řekněme k dispozici, tak já jsem o ně přišel, takže jsem si musel nejdřív sehnat cestu nebo transport z toho letiště, to jsem sehnal docela fajn a potom jsem si proběhnul město Trát. Já jsem vlastně jeden den bydlel v Trátu nebo kousek asi 3 km od a bylo to strašně zajímavý. Tam vlastně nebyl jediný bílej turista, nebyl tam vlastně nikdo kromě těch, co tam bydleli a díky tomu to mělo takovou docela fajn atmosféru, takže jsem si to tam všechno proběh, najedl jsem se, rozkoušel jsem věci, co doteď nevím, co byly k jídlu, jestli to byly nějaký mořský plody na tyčce nebo jestli to byla zelenina, ovoce, cokoliv. Vlastně jsem ochutnával, z ničeho jsem průjem neměl, takže to bylo fajn. Ale spoustu věcí jsem vůbec netušil, která je. A měl jsem tam domluvíno, že se mrknu ještě do místní pěstírny, jenže mi nevyzbyl čas, takže jsem se tam vyknul jenom do obchodu, nakoupil jsem si tam nějakou legální mariánku, hrozně levnou, já jsem tam vlastně to, co by tady stála jednička, tak já tam toho měl i ruksak, ale to si nevíte představit. Takže to byl takový zážitek ztrátu, no a seznámil jsem se tam s místním policajtem, který mě následně pozval na večeři a dali jsme si nějaký pívečka, pak mě chtěl odvíct na kole domů, jenže se mnou spadl do Pangeitu, bylo to takový komický, pak na nás útočili divoký psi a asi tak, no, k Trátu. Pak jsem si dojel taxíkem do přístavu, Laem Ngop, jestli se nepletu, ale tam nebyla živá duše, přátelé, tam vlastně chcíp pes tou dobou, co odjeli všichni turisti, nebo vlastně nepřijeli žádný turisti, protože už nebyla sezóna, tak tam sice byly pobočky, kde bych vás, řekněme, pustili na nějaký speedboat, na nějakou loď, jenže ty pobočky byly zavřený a nikdo tam neseděl a bylo vlastně docela průser si tam sehnat vůbec místenku, jízdenku a nevěděl jsem jak na to, takže počítal jsem s tím, že o tam teď jezdí i domorodci vlastně z toho ostrova, takže musím někoho potkat. A strategie byla prostě čekat. Nakonec jsem tam potkal takovou paní, která prodávala ve svém obchůdku úplně všechno, od studeného piva, přes pneumatiky, gauče, vole, opravovala spoustu věcí a zároveň mezi tím lepším super sortimentem i prodávala lístky a nějakým způsobem byla v přízni s tou lodí, která jezdila na ten můj ostrov, konkrétně ostrov Koh Mak. Takže jsem se s paní domluvil, počkal jsem tam asi 3-4 hodinky, a tradá, cesta na ostrov zajištěna. Já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám tak nějak zhrnu, co mě čekalo na ostrově, kde opět nebyl skoro žádnej bílej a hlavně já tam byl skoro 3 týdny, takže jsem se tam s nima docela zžil. Přátelé, pojďme mrknout na muziku. Další skladba se jmenuje Rocket od Herbieho Hancocka. Za mě další docela zajímavá věc a pak vám to dovyprávím. Tak pojďme zpátky k muzice. A tak dále, a tak dále. Pojďme na to.

Tak za námi čtvrtá skladba Rakit a my se rovnou vrhneme dál na storytelling, přátelé, takže dostal jsem se nějakým způsobem na ostrov, kam jsem měl původně v plánu se dostat. Trvalo mi to teda asi 3 dny, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schonu, abych se vždycky podíval tam, kam jsem dojel a abych se prostě rozkoukal, přece jenom nejsem úplně skvělej turista a víte sami, že ten čas je občas potřeba. Takže jsem se dostal na malý ostrůvek, jmenoval se Koh Mak. Byl to vole ostrov 5 km na 7, bydlí tam 400 lidí a že je dost turismu. Zároveň, když si odmyslíte všechny ty turisty, který v dešťový sezóně nejezdějí a jako trouba jsem tam dojel, tak tam bylo úplně prázdno, 400 domorodců a já k tomu. Zároveň jsem si ještě půjčil kolo, což je docela atypický v Tajsku, tam všichni jezdí na skútru a díky tomu jsem si vysloužil přezdívku ten bílej na kole a ta se se mnou potom táhla celý ty 3 týdny. Takže to byl můj ostrůvek, já jsem naštěstí měl krásný bungalovek, takovou malou chatičku s koupelnou, ložnicí, obyváčkem, ledničkou, klimoškou, se vším přímo na pláži, což znamenalo, že jsem ráno vstával, rovnou jsem se mohl okoupnout, večer, když jsem šel spát, ještě předtím jsem se mohl rovnou okoupnout, byla to strašná Havaj. Opravdu taková ta, řekněme, jak to popsat, no kravina z filmů nebo z těch fotografií, co máte na tapetách, počítačích a podobně. Fakt tak strašně kýčovitě to vypadalo, ale to jsem ještě nevěděl, co mě ten ostrov nabízí a co všecko vlastně díky tomu získávám. Takže měl jsem půjčený kolo, měl jsem kde bydlet a najednou jsem získal možnost to tam nějak prozkoumat, takže s pomocí nějaký mapy, s pomocí, řekněme, rad od místních domorodců jsem objevoval restaurace. Nebyly teda otevřený úplně všechny, protože, jak jsem hovořil, tam turisti nebyli tolik, ale zároveň třeba z 50 restaurací na takhle malém ostrovku jich 20-30 pořád fungovalo a jestli mám k dispozici 20 restaurací, tak to pro mě je úplná Havaj. Měl jsem tam asi 4 obchody, které byly co by kamenem dohodil a všechno, co si vlastně představíte. Bylo to omezený maličko, ale nebylo to nic, co by mi scházelo. Takže jsem tam vlastně díky tomu kolu a díky tomu volnému času trajdal a prozkoumával. Různě jsem si vždycky dělal výlety a ty dny jsem si plánoval takhle, než jsem se vlastně seznámil s rodinou, nebo s rodinou, se skupinou přátel, který vlastně byli skoro jak rodina a ty mě nějakým způsobem vzali mezi sebe. A já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám to téma Tajska si zakončím takhle touhle s tou rodinou Etídou. Takže přátelé, další skladba, Can't Get Enough a pojďme si ji rovnou loupnout, už docela dlouho hovořím, tak ať ještě stihneme nějakou muziku. Zpátky k muzice Vinty C, Radio Bčko, Cvrko Brko, pojďme zpátky.

Can't Get Enough, přátelé, připomnělo mi to skladbu I Just Can't Get Enough a je to trochu jiný styl, ale má to vlastně stejný refrén do určitý míry. No nic, zpátky, vlastně ne k muzice, zpátky k hovoření, takže já jsem skončil svůj tajský příběh v tom, že jsem dorazil na ostrov, že jsem se tam tak nějak rozkoukal a dostal jsem se do docela fajnový skupiny lidí. Já jsem chodil do baru, kde vlastně díky tomu, že tam nebyli turisti, jsem býval skoro sám a právě domorodci, právě domácí a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šíleně ožrali, tak jak tomu bývá zvykem. Teda ne u mě, jo, ale u něj v baru samozřejmě. No a díky tomu jsme se dali nějak do řeči, po mě rovnou vlastně ten první večer vzal k sobě, že nemůžu jít domů, že musím jít s ním a ještě nějak tak popít a nějakým způsobem se navečeřet a představil mi skupinu lidí, což byly jeho přátelé, taková polorodina, něco jako zrychlé a zběsilé, jo. Jenže tam vlastně každý z té skupiny měl nějaký zaměstnání na tom ostrově, představte si pár lidí v restauraci, pár lidí na masáži, pár lidí třeba upravoval kola, měla autoservis a tak dále a tak dále. Takže já jsem každýho z té skupiny nějakým způsobem každý den potkával, ať jsem šel úplně kamkoliv, což na jednu stranu mi skýtalo spoustu výhod v rámci toho, že na mě volali, zdravili mě, dávali mi ochutnat spoustu věcí a tak dále, ale zároveň jsem tam neměl ani chvíli klid. Uvedu příklad, kdy jsem vlastně si ráno vždycky chodil do sámošky, kupoval jsem si takovou placatici rumu, Sanghang se jmenoval, jestli se nepletu, a to byly třeba 2-3 deci, já jsem si rád dával vždycky s kokosovým ořechem a díky tomu, že stávám brzo a vlastně se mi celý ten pobyt chodil spát brzo, takže jsem měl naspáno dost, tak jsem si třeba na 7 ráno šel koupit rum, což na jednu stranu zní hodně blbě, ale ještě hůř se mi potom stalo, že jsem šel třeba na 8, na 9 na snídani a paní se mě hnedka ptala, jestli jsem ten rum všechen vypil a tak dále. A říká, kurva, jak to víš, že jsem měl rum? No já jsem mluvila s paní v sámošce a ona říká, že bílej na kole si přijel koupit rum, 2 kokosový ořechy, vole hned 7 ráno a potom odjel. Takže už tam pro mě byla taková jakoby přezdívka bílýho gringa na kole a cokoliv jsem udělal, kamkoliv jsem se hynul, tak o tom celý ostrov nějakým způsobem věděl. A ne, že by mi to dávali sežrát, ale nějakým způsobem mě s tím konfrontovali a jsem musel vysvětlovat, proč to tak mám rád a jak to rád dělám. A ne, že by to vůbec nepříjemný, ale cítil jsem se tam tak nějak pitomně, chtěl jsem být odstřížený od světa a nakonec jsem si tam našel úplně novou rodinu. Takže s nima jsem tam trávil spoustu času, jsem za to na jednu stranu vděčný. Vždycky mě pozvali na večeři, já jsem si třeba platil jenom píva, nebo jsem třeba donesl něco a tak dále, bylo to strašně fajn. Ale pak to mělo třeba i druhou stránku věci, že mi tam z téhle skupiny lidí nosili vlastně svoje dcery, nějaký vnučky, neteře a jakýkoliv děvčata na tom ostrově mi tak jako systematicky vodili do baru a ono to teď zní hrozně blbě, ono to úplně nebylo tak blbý. Oni po mně chtěli, abych si nějakou z nich jakoby vybral a následně ji odvedl sebou domů do nějaký lepší, řekněme, skupiny nebo lepší domoviny pro mě. A já jsem to vlastně nechtěl nikdy dělat, já jsem měl takový trápení se s nima seznamovat a on mi vždycky třeba ten barman ukazoval na Facebooku, hele, tyhle dvě přijdou za chvíli, vole, to bude bomba. No a pak přišly, vole, dvě tajky, tlustý jak čpun do přehrady a já jsem s nima musel díky tomu konverzovat, protože tam přišli kvůli mě a já jsem si chtěl třeba v klidu číst nebo stavit Rubikovou kostku a teď oni třeba karaoke a jebali do mě, ty si čteš, víš, ty musíš zpívat s náma, takže tohle byly jaký ty nepříjemné části, ale to není nic, co by mě rozhodilo. Takže jsem si na tom ostrově takhle užil celý ten pobyt, bylo to strašně fajn, celý jsem ho prozkoumal a doufám, že se tam ještě jednou vrátím. Zároveň, až pojedu příští jaro do Tajska, tak nejspíš zvolím jinou destinaci, protože to Tajsko je strašně obrovský a byla by hloupost žrát dvakrát tu samou bomboněru, když jsem ještě neochutnal nějakou jinou. Takže pokusím se letět jinam, ale určitě se poučím z toho, co všechno jsem zažil tady. A byl to vlastně první velký výlet, kde jsem byl sám, takhle vlastně od začátku do konce. A nemůžu říct, že by mě to nějak zocelilo, ale zároveň jsem si šáhnul na určitý limity toho, co jde, co nejde. A asi úplně nemám problém se někam vydat sám zase do budoucna. Takže na podzim Japonsko a
doufejme na jaře opět Thajsko, uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle byl můj výlet, proto jsme se nějakou dobu neslyšeli, i když jsem se teda vrátil na konci června, tak jsem se pak na vás ještě vysral celý červenec, ale to jenom proto, že bylo spoustu věcí na práci a taky jsem měl po příletu, po odletu. Já jsem tu shodou okolností byl minulý týden, ale nějak mi to nešlo nahrávat, neměl jsem úplně náladu. Takže jsem to zapasoval hnedka na začátku a šel jsem místo toho na zahradu. Co si budeme nalhávat, takový jsem hold já. Pojďme si dát další skladbu, je to poslední skladba přes českou písničkou ve vintážku, takže si ji přehrajme a pak rovnou česká pecka. Další skladba Make Love a Room 5 Vintage C, číslo 169 Svrko Brko, Radio Bčko, co mám hovořit, pojďme zpátky k muzice.

Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavo, jsme Češi, nejsme mimozemšťani.
1: Tak, tohle byla Hanka Hegerová, přátelé, hvězda filmu Česká republika. Ne, hele, naše slavná Sansonierka, těžko říct, hele, tato skladba je z roku 1973, já jsem si tady během toho, co hrála, dohledal nějaký důležitý informace a vás určitě zajímá, jak jsem se k ní dostal. Tak jako tradičně většina českých písniček v tomhle pořadu je zpramené nebo pramení právě v pořadu Zlaté časy s Václavem Koptou, který jde na Radio 2 českého radiožurnálu vždycky v neděli od 11 nebo od 10 do 11, takhle to je. A je to opravdu skvělý pořad, já se ho pouštím celkem pravidelně v práci vždycky v týdnu a má docela přehled o tom, co je fajn, má docela skvělej, řekněme, hudební rozhled a tohle z toho Želízko v ohni bylo právě od něho. A zajímavost, co jsem si ještě vlastně dohledal, já jsem k tomu tady trošku znásilňoval umělou inteligenci, tak víte, kdo napsal text právě na tuhle pecku? Budete se divit, ale byl to Pavel Kopta, vole Václavovo táta právě. A přijde mi to celkem fajnový, když o něm hovořím, takže ještě jeho táta napsal text, takže to je taková Koptovic, Želízko v ohni pro Vintage, takže tolikero k české písničce ve vintážku. No ano, a pokud koukám dobře na čas, my už máme 3/4, já jsem zase, tohle byla 8, ne, tohle byla 7 písnička, my jich obvykle máme stihnout okolo 15, takže pojďme honem rychle k nějaký další skladbě. A pak možná povyprávíme o tom, kde jsme byli na Čundru minulý víkend. Uvidíme, co stihneme. Takže další skladba je zase anglicky hovořící, jmenuje se Cars a Gary Numan. Tak zpátky k muzice, kocourci, pojďme na to.

No ať koukám, jak koukám, tak už toho moc nestihneme, přátelé, máme skoro míň jak 10 minut do konce a to znamená, že se musím rozloučit, protože možná přede mnou bude reklama někdy a tak dále, takže bychom třeba přišli o ten konec. Takže určitě, co potřebuji shrnout, je příští víkend, já se hnedka podívám na datum, příští sobotu 15. srpna, Podzámčí Roudnice, od oběda do 10 do večera, 6. narozeniny Rádia Bčko, je tam vstup zdarma, vystupují skoro všichni moji kolegové, kromě mě, já toho zakázaný vystupoval, ale mě to nevadí, já si vás užiju zase jindy a třeba se tam uvidíme, můžeme pohovořit, můžete si opatřit naše trička skvělý, anebo jen tak pokecat, mají v Podzámčí velice dobrý jídlo, takže si můžete dojít aspoň na gáblík a k tomu pojede Fire Stage. Takže to jsou narosky. Co se týče vintážku, tak sorry, že byla takováhle delší pauza, ale znáte mě, já se někdy dokopu, někdy se nedokopu a někdy se mi prostě nechce. Jsem takovej línej zmetek takhle přes léto. Takže budu se snažit to udělat nějak fajnově, ať se slyšíme třeba za 14 dní, nebo třeba za týden. Nechci předbíhat, ale ruku na srdce a to příští týden je spíš nedokopu, takže mi dejte aspoň 2 týdny. No ano a tohle byl vintážek číslo 169, já jsem Cvrkoslav Zelený, jsem rád, že jste se ho naladili, no a slyšíme se zase někdy příště na Bčku a teď nevypínejte kanela, po mně už malý pátek, DJ Cynic a tak dále, však to znáte, čtvrtek ve Varu. Díky a čau, Cvrko Brko se loučí, Rádio Bčko s ním a zdary zase někdy.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Při poklesu hladiny Orlíku o další 3,5 metru se zastaví její vyprazdňování a Slapská přehrada převezme zajištění minimálního odtoku z Vltavské kaskády ze zásobního prostoru. Taková situace se může podle odborníků vyskytnout jednou za 50 let. Povodí Vltavy tak připravuje opatření pro případ, že by ke snížení hladiny došlo již letos, v roce 2024. Počasí v Česku slibuje pro tento týden slunečné a suché dny s velkými teplotními rozdíly. Rána budou chladná s teplotami místy pod 10 stupňů Celsia, zatímco odpoledne čekejte letní až tropické hodnoty. Takové změny teplot mohou ovlivnit zdraví lidí a vyžadují vhodné oblečení a přizpůsobení dennímu režimu. Sociální demokracie se v Brně snaží opět získat zastoupení v městském zastupitelstvu, přestože v minulém volebním období ztratila všechny 3 zastupitele. Do říjnových komunálních voleb vstupuje s kandidátní listinou obsahující 55 méně známých kandidátů, v čele s kohoutovickým zastupitelem Zdeňkem Slavíkem. Strana doufá, že noví kandidáti jim pomohou získat zpět pozici v místní politice. Europoslanec a místopředseda strany Stačilo. Ondřej Dostál navazuje intenzivní vztahy s Čínou. Od začátku 2024 se v Evropě setkal s jejími představiteli 9krát. Jeho obdiv ke komunistické velmoci navzdory uvěznění českého občana kvůli podezření ze špionáže je zřejmý. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Předseda představenstva fotbalové Viktorie Plzeň Adolf Šádek zdůraznil, že sportovní vedení klubu je v jeho gesci. Stranův zásah do pozice kouče Martina Hyského vyvrátilo, ačkoliv vstup do sezóny nebyl ideální. Žádné drastické změny na lavičce Západočechů prozatím nejsou v plánu. Nová sezóna v českém fotbale začala pro Plzeň jako noční můra, což vyvolává spekulace o budoucnosti trenéra Martina Hyského. I Sparta by si měla zamyslet nad svým výkonem, zatímco Brian Priske se snaží poučit z chyb. Vrátí se Tomáš Chorý rovnou do základní sestavy, aby přinesl svěží vítr do útoku? Plavecký sen českého týmu pokračuje na mistrovství Evropy ve městě Lásky, kde Jan Čejka a Miroslav Knedla září v semifinále na 200-metrovém znaku. Sice Michal Judický a Darina Nabojčenko neuspěli na svých tratích, ale to nám náladu nekazí. Paříž tak není jen o Eiffelovce a croissantech, ale i o české sportovní naději. Na mezinárodním turnaji v Torontu zazářila světová tenisová jednička Kateřina Siňaková po boku své čínské spoluhráčky Chang Shuai. Po úspěšném postupu do semifinále má česká tenistka našlápnuto k 6. letošnímu titulu, z nichž jeden už získala s Chang Shuai a další s Američankou Taylor Townsend na Roland Garros. Kde si ve sportovním ráji se jistě servíruje vtipná debata, zda je potřeba větší talent či větší kufr na tolik trofejí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

that minimum of awareness needs to be there where you know

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Voliči vládních a opozičních stran se neshodují v hodnocení obrany schopnosti Česka, jak ukázal průzkum agentury NMS. Na rozdíl od hlavního proudu koaličních voličů, pouze 37% příznivců motoristů věří, že vláda investuje do obrany dostatečně, zatímco mezi voliči SPD tento názor zastává až 76%. Při poklesu hladiny Orlíku o další 3,5 metru se zastaví její vyprazňování a Slapská přehrada převezme zajištění minimálního odtoku z Vltavské kaskády ze zásobního prostoru. Taková situace se může podle odborníků vyskytnout jednou za 50 let. Povodí Vltavy tak připravuje opatření pro případ, že by ke snížení hladiny došlo již letos, v roce 2024. Počasí v Česku slibuje pro tento týden slunečné a suché dny s velkými teplotními rozdíly. Rána budou chladná s teplotami místy pod 10 stupňů Celsia, zatímco odpoledne čekejte letní až tropické hodnoty. Takové změny teplot mohou ovlivnit zdraví lidí a vyžadují vhodné oblečení a přizpůsobení dennímu režimu. Sociální demokracie se v Brně snaží opět získat zastoupení v městském zastupitelstvu, přestože v minulém volebním období ztratila všechny tři zastupitele. Do říjnových komunálních voleb vstupuje s kandidátní listinou obsahující 55 méně známých kandidátů v čele s kohoutovickým zastupitelem Zdeňkem Slavíkem. Strana doufá, že noví kandidáti jim pomohou získat zpět pozici v místní politice. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Hip-hopem na Rádiu B žijeme.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Předseda představenstva fotbalové Viktorie Plzeň Adolf Šádek zdůraznil, že sportovní vedení klubu je v jeho gesci. Stranův zásah do pozice kouče Martina Hyského vyvrátilo, ačkoliv vstup do sezóny nebyl ideální. Žádné drastické změny na lavičce Západočechů prozatím nejsou v plánu. Nová sezóna v českém fotbale začala pro Plzeň jako noční můra, což vyvolává spekulace o budoucnosti trenéra Martina Hyského. I Sparta by si měla zamyslet nad svým výkonem, zatímco Brian Priske se snaží poučit z chyb. Vrátí se Tomáš Chorý rovnou do základní sestavy, aby přinesl svěží vítr do útoku? Plavecký sen českého týmu pokračuje na mistrovství Evropy ve městě Lásky, kde Jan Čejka a Miroslav Knedla září v semifinále na 200-metrovém znaku. Sice Michal Judický a Darina Nabojčenko neuspěli na svých tratích, ale to nám náladu nekazí. Paříž tak není jen o Eiffelovce a croissantech, ale i o české sportovní naději. Na mezinárodním turnaji v Torontu zazářila světová tenisová jednička Kateřina Siňaková po boku své čínské spoluhráčky Chang Shuai. Po úspěšném postupu do semifinále má česká tenistka našlápnuto k 6. letošnímu titulu, z nichž jeden už získala s Chang Shuai a další s Američankou Taylor Townsend na Roland Garros. Kde si ve sportovním ráji se jistě servíruje vtipná debata, zda je potřeba větší talent či větší kufr na tolik trofejí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B. Yeah, Elmatic. Check. Yo, let me start you from the Genesis.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, z oblasti online světa máme pro vás jednu kuriózní zprávu. Mladá žena z Japonska byla zatčena poté, co během méně než jednoho roku vytvořila přes 2100 falešných objednávek na internetovém obchodě s mangou, které pak odmítla přijmout. Tato neobvyklá situace upozorňuje na problémy s podvody v e-commerce. Mějte se krásně, zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Voliči vládních a opozičních stran se neshodují v hodnocení obrany schopnosti Česka, jak ukázal průzkum agentury NMS. Na rozdíl od hlavního proudu koaličních voličů, pouze 37% příznivců motoristů věří, že vláda investuje do obrany dostatečně, zatímco mezi voliči SPD tento názor zastává až 76%. Při poklesu hladiny Orlíku o další 3,5 metru se zastaví její vyprazňování a Slapská přehrada převezme zajištění minimálního odtoku z Vltavské kaskády ze zásobního prostoru. Taková situace se může podle odborníků vyskytnout jednou za 50 let. Povodí Vltavy tak připravuje opatření pro případ, že by ke snížení hladiny došlo již letos, v roce 2024. Počasí v Česku slibuje pro tento týden slunečné a suché dny s velkými teplotními rozdíly. Rána budou chladná s teplotami místy pod 10 stupňů Celsia, zatímco odpoledne čekejte letní až tropické hodnoty. Takové změny teplot mohou ovlivnit zdraví lidí a vyžadují vhodné oblečení a přizpůsobení dennímu režimu. Sociální demokracie se v Brně snaží opět získat zastoupení v městském zastupitelstvu, přestože v minulém volebním období ztratila všechny 3 zastupitele. Do říjnových komunálních voleb vstupuje s kandidátní listinou obsahující 55 méně známých kandidátů v čele s kohoutovickým zastupitelem Zdeňkem Slavíkem. Strana doufá, že noví kandidáti jim pomohou získat zpět pozici v místní politice. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Posloucháš rovný beaty na Béčku.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Chuck Timely and the Hourglass je novým hudebním počinem skladatele Tuckera Pillsburyho, který se tentokrát představil jako cestovatel časem a session muzikant. Na albu vydaném pod hlavičkou fiktivního labelu se pokouší navodit atmosféru barového country, však autenticita nahrávky někdy pokulhává. I přesto Pillsbury svou jedinečnou tvorbu obohacuje o nové zvukové experimenty.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Předseda představenstva fotbalové Viktorie Plzeň Rolf Šádek zdůraznil, že sportovní vedení klubu je v jeho gesci. Strnadův zásah do pozice kouče Martina Hyského vyvrátilo, ačkoliv vstup do sezóny nebyl ideální. Žádné drastické změny na lavičce Západočechů prozatím nejsou v plánu. Nová sezóna v českém fotbale začala pro Plzeň jako noční můra, což vyvolává spekulace o budoucnosti trenéra Martina Hyského. I Sparta by si měla zamyslet nad svým výkonem, zatímco Brian Priske se snaží poučit z chyb. Vrátí se Tomáš Chorý rovnou do základní sestavy, aby přinesl svěží vítr do útoku? Plavecký sen českého týmu pokračuje na mistrovství Evropy ve městě Lásky, kde Jan Čejka a Miroslav Knedla září v semifinále na 200-metrovém znaku. Sice Michal Judický a Darina Nabojčenko neuspěli na svých tratích, ale to nám náladu nekazí. Paříž tak není jen o Eiffelovce a croissantech, ale i o české sportovní naději. Na mezinárodním turnaji v Torontu zazářila světová tenisová jednička Kateřina Siňaková po boku své čínské spoluhráčky Chang Shuai. Po úspěšném postupu do semifinále má česká tenistka našlápnuto k 6. letošnímu titulu, z nichž jeden už získala s Chang Shuai a další s Američankou Taylor Townsend na Roland Garros. Kde si ve sportovním ráji se jistě servíruje vtipná debata, zda je potřeba větší talent či větší kufr na tolik trofejí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Užij si jamajské slunce na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Reklama
1: na Rádiu B.
2: Pozor, pozor! Rádio B slaví 6. narozeniny a nečekejte dorty. Repráky mají totiž radši basy než šleáčku. Místo toho jsme připravili pořádnou hudební houpačku. Rosničky hlásí

chápej, že jsi ještě příliš mladá na to, abys věděla, v čem je smysl života. Dosud zůstáváš silná, každá zeď před tebou padá, každý boj, že vyhraješ, je však sotva jistota. Pochop, ne každý zákon překročit lze a má smysl. Chtěl bych vidět ty, kdo dnes půjdou, ať už mají

4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Voliči vládních a opozičních stran se neshodují v hodnocení obrany schopnosti Česka, jak ukázal průzkum agentury NMS. Na rozdíl od hlavního proudu koaličních voličů, pouze 37% příznivců motoristů věří, že vláda investuje do obrany dostatečně, zatímco mezi voliči SPD tento názor zastává až 76%. Při poklesu hladiny Orlíku o další 3,5 metru se zastaví její vyprazňování a Slapská přehrada převezme zajištění minimálního odtoku z Vltavské kaskády ze zásobního prostoru. Taková situace se může podle odborníků vyskytnout jednou za 50 let. Povodí Vltavy tak připravuje opatření pro případ, že by ke snížení hladiny došlo již letos, v roce 2024. Počasí v Česku slibuje pro tento týden slunečné a suché dny s velkými teplotními rozdíly. Rána budou chladná s teplotami místy pod 10 stupňů Celsia, zatímco odpoledne čekejte letní až tropické hodnoty. Takové změny teplot mohou ovlivnit zdraví lidí a vyžadují vhodné oblečení a přizpůsobení dennímu režimu. Sociální demokracie se v Brně snaží opět získat zastoupení v městském zastupitelstvu, přestože v minulém volebním období ztratila všechny 3 zastupitele. Do říjnových komunálních voleb vstupuje s kandidátní listinou obsahující 55 méně známých kandidátů v čele s kohoutovickým zastupitelem Zdeňkem Slavíkem. Strana doufá, že noví kandidáti jim pomohou získat zpět pozici v místní politice. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Jason Sudeikis se vrací jako Ted Lasso. Tentokrát přebírá ženský fotbalový tým druhé divize, známý jako Lady Greyhounds. Trailer k nové sérii oblíbeného seriálu od Apple TV slibuje známý humor a dojemné momenty, které fanoušky ohromily již v předchozích sezónách. Druhá epizoda s názvem Curiouser and Curiouser bude mít premiéru ve středu 12. srpna.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Předseda představenstva fotbalové Viktorie Plzeň Adolf Šádek zdůraznil, že sportovní vedení klubu je v jeho gesci. Stranův zásah do pozice kouče Martina Hyského vyvrátilo, ačkoliv vstup do sezóny nebyl ideální. Žádné drastické změny na lavičce Západočechů prozatím nejsou v plánu. Nová sezóna v českém fotbale začala pro Plzeň jako noční můra, což vyvolává spekulace o budoucnosti trenéra Martina Hyského. I Sparta by si měla zamyslet nad svým výkonem, zatímco Brian Priske se snaží poučit z chyb. Vrátí se Tomáš Chorý rovnou do základní sestavy, aby přinesl svěží vítr do útoku? Plavecký sen českého týmu pokračuje na mistrovství Evropy ve městě Lásky, kde Jan Čejka a Miroslav Knedla září v semifinále na 200-metrovém znaku. Sice Michal Judický a Darina Nabojčenko neuspěli na svých tratích, ale to nám náladu nekazí. Paříž tak není jen o Eiffelovce a croissantech, ale i o české sportovní naději. Na mezinárodním turnaji v Torontu zazářila světová tenisová jednička Kateřina Siňaková po boku své čínské spoluhráčky Chang Shuai. Po úspěšném postupu do semifinále má česká tenistka našlápnuto k 6. letošnímu titulu, z nichž jeden už získala s Chang Shuai a další s Američankou Taylor Townsend na Roland Garros. Kde si ve sportovním ráji se jistě servíruje vtipná debata, zda je potřeba větší talent či větší kufr na tolik trofejí. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Reklama
2: na Rádio B.
1: Pozor, pozor!

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hudný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

Zdravím všechny bráchy a ségry. Na majku je Šazo, no a to znamená jediný, že je tady nový díl pořadu Revolution, no a ten ti samozřejmě přinese zase hromadu nové, čerstvé reggae hudby a nejen té. No, máme toho jako vždycky úplně našlapáno, máme toho hodně, takže se do toho s chutí pustíme a projedeme si ty novinčičky ze světa reggae music. OK, tak jo. Jako první věc tady pro vás mám nachystaného Lutana Faya, který udělal nový track Rastaman Fitness. Můžeš ho najít na Island Hope in Rhythmu a na tomto Rhythmu můžeš najít jména jako je Gidimani, Russ Fraser Junior, Young Shanti a Dilieno. Za mě nejpovedenější věc, nebo aspoň verze od Lutana Faya, Rastaman Fitness.

0: první dnešní novinka, kterou měl na starosti Lutan Faya. No a my se posuneme hned na další a tentokrát se podíváme do Afriky, konkrétně do Gambie, odkud pochází zpěvák, který si říká Ja Ringo. No a jeho nová záležitost nese název Why Babylon a Go So.
1: Yeah. Ja Ringo. This one is for all my hustlers in jail. All those who are in cut streams.

Skladba, která nás čeká nyní, je od známé jamajské zpěvačky, která se říká Etana, která byla několikrát dokonce nominována na cenu Grammy, a to v kategorii nejlepší reggae album Grammy. No a dokonce s albem Reggae Forever z roku 2018 se stala první ženou za více než 2 desetiletí, která byla nominována na cenu Grammy, což je obrovský úspěch. No ale my se podíváme na její novou věc a ta se jmenuje Do You Know?

0: stala se velká věc, a to alespoň na Jamajce, protože jamajský polobůh Kapleton vydal nové album s názvem Hates of Fire. Toto album bylo dlouho očekávané, no a s tímto albem mu pomáhali tři producenti, konkrétně to byl Little Lion Sound, Derek Sound a Mixing Finger. Toto album je šláplý, no a samozřejmě já vám dám ochutnat zase dva tracky z tohoto nového alba. A první track, který jsem pro vás vybral, je Tired of the Drama. No a druhý track je Babylon So Evil, který je společně s Damienem Marlem a Stephenem Marlem. Takže jo, ochutnejte nový album Hates of Fire od Kapletona.
1: Rastafari.

dohrála nám ukázka z nového Kapletonova alba. No a ty posloucháš pořad Revolution na Rádiu B. Já jsem Šazo a momentálně ti servíruju novinky ze světa reggae. No a hned ti naservíruju další, tentokrát ze Španělska, a bude to od zpěváka, který si říká Rastachaj. Jeho nový track je Nano 9.

Jelikož tady ještě dneska nebyl žádný dancehall, tak si myslím, že je na čase toto napravit a přizvat samozvaného krále dancehallu, King of the Dancehall, Benjamina. Jeho novinka se jmenuje Fuck It Up, no a beat, instrumentál neboli rhythm mu udělal CD Master. Tak jo, novinka od Benjamina.

jamajská legenda General Degree se nechal tentokrát stáhnout do UK soundu od MCho Fizzyho a udělali spolu EP, který se jmenuje United Jump Down. Jsou tam 4 tracky, po každý trochu jiný zvuk, ale je to opravdu ve stylu a myslím si, že je to dost jiná hudba, než na kterou byl General Degree zvyklý, ale hodně mu to sedlo. No a jak mu to sedlo, vám dám ochutnat, protože z tohoto EPčka si musíme dát 2 tracky a dáme si Like V a While Out, takže nový EP United Jump Down, MC Fizzy a General Degree. Čekuj ten sound.

dnes jsme do toho džunglu skočili trochu ostřeji, ale to vůbec nevadí, protože situaci okamžitě uklidníme, jelikož tady máme novinku od Potential Bad Boy, který si na mic přizval zpěvačku, která se říká Havana, a dali dohromady pohodový track s názvem Give Me A Sing.

0: k DJovi a především producentovi, který se říká Logan D, si dnes můžeme připomenout legendu MCho Stevieho Hypera D, který už nějaký ten pátek není mezi námi, ale on oživil jeho sample a udělal nový track s názvem Jungle Music. Jinak pokud neznáte Stevieho Hypera D, tak to koukejte napravit a puste si třeba od něj něco na YouTube nebo na Spotify, protože to byl opravdu legendární MC a řekl bych i jedinečný MC svého stylu. OK, takže Jungle Music, Stevie Hyper D a Logan D.
1: Oh my gosh, listen.

0: 演绎整个 music 啊哈哦吼，整个 music 啊哈哦吼，演绎整个 music。
1: DJ lomeno producent, který si říká Jinx, vydal nový EP, to se jmenuje Special Technic EP. No a na tomhle EP můžeš najít tři skladby a v čemže je tak speciální, svým zvukem se vrací hodně zpátky v čase. No a to vám samozřejmě dám poslechnout, protože jsem vybral track, který se jmenuje jako to EP a to je Special Technic, takže Jinx a jeho nová záležitost.

na Jungle Cakes Records. Teď vyšlo remixové EP na track Light It Up, který má na starosti Euphonic a MC Mad Sam. Na tomto EPčku nejdeš originální track, no a samozřejmě remixy, o který se postaral Konrad Saps, Daisy a Zapája. Mě nejvíc asi baví remix od Daisyho, takže si dáme ten.

Nakonec si dáme ještě ochutnávku z nového EP, který se jmenuje It's a Jungle Thing a má ho na starosti Mr. Quest. Samozřejmě dva tracky vám pustím ve zkrácené verzi, aby jsme to stihli. A první je Come Down a druhý Junglero. OK, jinak je to ode mě dneska všechno. Mějte se hezky, užijte si zbytek dne. No a nezapomeňte poslouchat Radio B a především pořád Revolution. Takže zdárec.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

0: 7 hodin večer na Rádiu B.
1: Reklama
2: na Rádiu B.
1: Pozor, pozor! Rádio B slaví 6. narozeniny a nečekejte dorty!

uchu. Ha, ha! O hudný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass. Oslavte 6 let Rádia B společně s námi v sobotu 15. srpna v Roudnickém podzámčí.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Tak ahoj, přátelé, všechny vás zdravím. Máme tady další díl pořadu Bass Up na rádiu B. Tady DJ Rascal a začneme hned takovým old school breakem. Je to producent Krank a track se jmenuje Pump. A tenhle ten producent dělá takový UK sound a dělá jak breakbeat, tak dělá dubstepy, UK garage a takovýhle pohodový bassový styly. Takže přeju vám příjemný poslech u 58. pokračování pořadu Bass Up.

Tak přátelé, dohrává nám track Pump od producenta Kranka a budeme pokračovat v breakovinách a mám tady další věc od producenta 7-5 plus to s ním dělal Kryptonode a track se jmenuje Alone a vyšlo to v červenci na 17 Audio. Příjemný poslech na Bčku.

No a mám tady teďko takovou těžší věc, udělal jí producent ze Slovenska Macho, vyšlo mu to na Rayfart Records, teďko taky červencová záležitost, docela povedená, docela mi líbí šlape to, má to výborný zvuk a takový spát, takže poslechněte Let the Bass Kick, se to jmenuje Bass Up.

Tak přátelé, budeme pokračovat v Bassupu. Mám tady takovou klidnější breakovinku a dělal to producent Carly, track se jmenuje Circles. Vyšlo to taky v červenci, teďko koncem už na Guerrilla Tactics. Příjemný poslech.

Tak přátelé, posloucháte pořád Bassup, Rádio Bčko a tohle to byl producent Carly. Nicméně teď bych vás chtěl ještě jednou pozvat na 6. narozeniny Rádia B, který se konají příští sobotu 15. srpna v Roudnici v Podzámčí. Začíná to někdy kolem

večer. Nicméně je tam super občerstvení street buffet, kde mají výborný pochutiny a nápoje, takže o vše bude postaráno, celá akce je zdarma. No a se mnou tam bude vystupovat třeba DJ Net, se kterým budem dávat jako každý rok breakbeatovej B2B set. A pak DJ STV s Cynikem, ty taky budou dávat B2B. DJ Piv, Shazo, DJ Lobo, Fefe, a Michal Kořán a Tereza Karle. Takže bude to rozmanitý večer, jako je rozmanitý Rádio B. Takže se na vás moc těšíme. A teď už si pustíme další věc. Je to můj track, který mi nedávno vyšel na labelu 13 Vopic a vyšlo to 30. července teďko, takže čerstvá věc a docela se mi zalíbil ten funky break, tak jsem něco zkusil a vyplodil jsem tuhletu takovou příjemnou funky breakovou záležitost, jmenuje se to Funkin On. A je to DJ Raskala, takže přeju příjemný poslech na Bčku.

No a pokračujeme dál, bude to taková rovnější věc a je to producent Notion a X-Club, track se jmenuje Know, vyšlo to na Notion Records, taky červencová věc.

Tak budeme ještě chvíli pokračovat, přátelé, v těch rovinách a teď mám tady takovou příjemně zvukovou záležitost. Dělal to Teen Deeze a jmenuje se to Exactly, vyšlo to na 4-trackový EPčku, taky v červenci a moc se mi to líbí, Bass Up.

Tak to byl Team DZ a budeme pokračovat takový UK soundem a ten track udělal Machine Drum se Screwfizerem, jmenuje se to Woo a vyšlo to teďko čerstvě už v srpnu na IMSIM Records. Posloucháte Radio Bčko, máme tady 58. díl pořadu Bass Up.

No a dalším trackem, který vám chci pustit, je track, který se jmenuje Batman Roller, dělal to Mint a vyšlo to na kompilaci labelu Dirty Kitchen Rave, 10-tracková kompilace, která se jmenuje VR DKR Volume 1 a je tam dost zajímavých věcí.

Tak přátelé, pojďme dál. Tohle je track od producenta, který se jmenuje Marco Soul. Track se jmenuje Vibe and Step. A vyšlo to na Deep Soul teďko 30. července. Nicméně je to takový zajímavý track, jak už slyšíte, rovnej beat se střídá s breakovým beatem a baví mě tyhle ty změny, takže to je přímo mať.

0: Tak přátelé, zaujal mě producent Carly a dáme si od něj ještě jeden track, který se jmenuje 6 AM. A je to z toho EPčka, ze kterého už jsme si hráli track Circles. Takže přeju příjemný poslech na Bčku. Zdraví vás DJ Rascal. Mějte buď příjemný večer v úterý, anebo příjemný dopoledne v pátek.
1: I'm your number one fan. There is nothing to worry about. You're gonna be just fine. I'll take good care of you.

No, teď si dáme trošku takového reggae vibe, trošku reggae junglu. Zaujal mě producent, který si říká Gunlock. A vybral jsem od něj dva tracky. Tenhle se jmenuje Pulse a druhý se jmenuje Big Man. Takže pojďme na to. Rádio Bčko a producent Gunlock.

Tak přátelé, pojďme na předposlední track. Vybral jsem věc z alba Pure Devotion, který vydali dvojice Overmono a mají tam 11 tracků, vyšlo to teďko 7. srpna, takže čerstvá záležitost. Určitě vyhledejte, jsou tam dost zajímavý tracky, něco mě až tak neoslovilo, ale jako celek je to fajn. Takže tuhle věc mám oblíbenou a takže vám ji pouštím. Posloucháte Rádio Béčko a tohle jsou Overmono se skladbou Jam.

Tak, přátelé, tohle to byly Overmono. A poslední věc, kterou vám pustím, dělal Fotek, track se jmenuje 30 Seconds Out. A vydal to teďko úplně čerstvě, vydal track asi po 3 letech, co sleduju, že dlouho nic nevydal. A je to hodně zajímavá záležitost, zase propracovaný track, jako vždycky od něj. Úplně mazec. A rovnou se s váma rozloučím, přátelé, mějte se moc hezky, užívejte dovolený prázdniny a hlavně buďte zdraví, mějte se rádi a komu to vyjde, určitě doražte na narozeniny Rádia B, který budou příští sobotu 15. srpna v Roudnickém Podzámčí. Moc se na vás těšíme, mějte se fajn.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Reklama
2: na Rádiu B.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

Oh, deeper and deeper into the night.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Jedna hodina na Rádiu B.